bọlọpọ lẹ bá ti jí agbàdúrà lórúkọ ifá ìjàwé jàwé bá ti jí agbàdúrà lórúkọ ilé onígbàgbọ bá ti jí o agbàdúrà sọdá bímọ.